toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stínu za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

toto je moja pjesen lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

Keď še Slovak het do šveta poberal, na Valale pri Jarečku zavolal. Zavolal on na Valale po dvakrát. Zbohom otec, zbohom maci, šestra, brat. Povedz mne ty, môj Valale široký, či ce uzrem o 2 alebo 3 roky. Či ja budem ešte vidieť moju mac, či mne bude moja milá milovac.